neznáte Polákov? Levou, desnou, nikde moka stana. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Sega mega. Sega mega. Sega mega.